0: A na té louce?
1: Zhoří ti srdce.
0: Zhoří ti srdce? Zbyde jen hrst popela, pohozená v řece.